0: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin.
1: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčší nabídky matrací, postelí a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčší nabídky matrací, postelí a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya radio show, The Ride. Posloke radio. Kasdi, Utari, Astertek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Do Shesti, Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.

DJ Freaky, Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je, přátelé, 19. srpna. Máme středu a Ludvíka Luisa nám dnes slaví jmeniny. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A stejně jako předchozí dny můžeme dnes očekávat téměř cokoliv, od jasna, polojasna přes polojasno s dešťovýma přeháňkama nebo déšť, ale samozřejmě taky zataženo. Pojďme se mrknout na teploty. Ty ranní by v tuhle chvíli měly být mezi 15 stupni. 15 a 16 max. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 21 až 27 stupňů. K večeru se nám ochladí, a to na 18 až 21. No a přes noc potom teploty kolem 14 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát. Co je za datum, za den i kolik je hodin a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač už ví. Budou to dva hudební sety, ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu. Odstartovali jsme věci od Busta Rhymese, New York. A samozřejmě v tomhle rytmu budeme pokračovat i celý první set. Tedy rap a hip-hop, oldschoolový věci, full saty až na zem. V druhé části se dneska podíváme úplně na druhý spektrum muziky, podíváme se totiž na Frikotéku. Diskotéka podle Frikyho startuje v 9 hodin, no a čeká nás samozřejmě parta novinek a těch nejaktuálnějších z posledního týdne, z posledních 7 dnů, který vyšly, no a budou to sice pro vás známý a popěvky a riffy, ale v nových předělávkách, tak jak jste ve středu mezi 9 a 10 hodinou zvyklí. Takovej je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já vám přeju příjemný dobrý ráno, ještě doplním, že nás samozřejmě čekají Frikolora Infos, a to před 9 a 10 hodinou. Je to jasný. Dobrý ráno, příjemný poslech.

Vás stejně jako vždycky připravuju Frikolora Infos. Narazil jsem na věc, která smrdí karmou, a to prostě jako buď je to opravdu náhoda, nebo některý lidi prostě něco zanedbali, přátelé. Syn ruského politika způsobil smrtelnou nehodu. Srazil svého bývalého učitele z autoškoly. Tohle jako nevymyslíš. Kolik musí v tom městě být lidí, aby si trefil svého učitele autoškoly, který ti možná třeba, jelikož si syn politika, ulehčil udělat řidičák. Možná, říkám. No nic, každopádně je to smutný. Dávejte pozor, pokud někam jedete, přátelé.

silná sestava, Missy Elliott, Redman a Method Man, a já se podívám na další takovou věc, kterou jsme tady ještě nehráli. MC Lyte, Busta Rhymes. Nebo Lady London, to je věc, která nese název Make a Living.

Pořad Frikolora, Časomíra tady ve studiu ukazuje 8:40 minut po 8 hodině. No a já mám pro vás pozvánku, přátelé. Včera se to oficiálně dostalo na internet. A když už je to na internetu, musí to být pravda. Chystá se totiž DMC Czech and Slovak Final roku 2026. A to 11. října v brandýském městském kině. Vy víte, že Frikolora a DMC mají hodně společného. No a já vás můžu tedy informovat o tom, že opět do České republiky dorazí ikona technického DJingu. Tentokrát 7. násobný mistr světa, ano přátelé, slyšíte správně, 7 titulů, to byste ani neunesli, myslím tím v ruce, páč ono to taky něco váží, ten světový titul, no a to až z Kanady, ano přátelé, až z Kanady, tedy z Toronta sem do České republiky, do Brandýsa přijede DJ Wacht, ano, 7násobný mistr světa, takže klasická soutěž opět bude probíhat letos o trošku později, tedy až v říjnu, máte čas, pokud se chcete přihlásit, protože světový finále letos opět proběhne v Londýně, takže to nemáme až tak daleko, a to v listopadu 12. až 15. listopadu v Londýně proběhne mistrovství světa v technickém DJingu, takže takový je plán, napište si, rozhodně to naše národní kolo bude stát za to, totiž Wacht ještě v Evropě, jako bez toho, aniž by si přijel pro titul, nebyl, poprvé jsme ho pozvali sem k nám do České republiky a vy ho budete moc vidět zdarma, přátelé, a to v brandýském městském kině už 11. října. Takže ještě necelý 2 měsíce, ale už je to za rohem.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor a za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časemíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je 19. srpna, svátek nám slaví Ludvík a Luisa a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opět opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také zataneženo s dešťovými přáňkami či déšť. Ano, přátelé, ranní teploty, ty by se potom měly pohybovat mezi 15 až 16 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 21 až 27 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 20 a přes noc potom teploty kolem 14 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Proč je dobré se vyhýbat emočně nedostupným mužům? Ve vztahu s nimi budete v permanentním stresu, ano přátelé, je do vás celý žavý a pak se nečekaně mění vkus ledu. Období, kdy se vás nemůže nabažit, střídají dny, kdy si na vás ani nevzpomne. Jako Jekyll a Hyde, přesně takový je emočně nedostupný muž a vy od něj nedokážete odejít, protože se s ním nikdy necítíte v bezpečí, ani hluboce propojená. Vaše tělo na toto ode zdi ke zdi reaguje jako na šoky. Střídavě přibližování a vzdalování emočně nedostupných partnerů to spouští v těle reakci na opuštění a stresovou pohotovost. Dynamika může připomínat počáteční fázi zdravého vztahu, ale liší se tím, že partner se časem uzavírá, když vy se snažíte o prohloubení. Emočně nedostupní lidé se navzájem přitahují. V dospělosti jim stačí drobky, ačkoliv touží po celém dortu, který nedostávali ani v dětství. Pro nervový systém je jednání přitažlivost odtažitost, které se střídají v pravidelném rytmu, zničující. Jakmile se k partnerovi přiblížíte, probíhá ve vás celá řada přirozených procesů, souvisejících s vytvářením vazby. Když se potom odtahuje, spouští se reakce na opuštění, uvádí manželská a rodinná terapeutka. No a co se děje v těle při mikroopuštění? Vaše tělo je v běžné stresové pohotovosti ve známém stavu bojuj nebo uteč. S tím souvisí zvýšená bdělost, stovky myšlenek v hlavě až posedlost konkrétním mužem. Hledáte stopy, důkazy, analyzujete jeho zprávy a chování. Podobnost se začátkem zdravého vztahu je tedy na snadě. A dopad to má na všechny oblasti života a drobky se vám zdají jako celý dort. Tří úrovně bezpečí, osobní bezpečí, bezpečí s ostatními a životní bezpečí. Tak tedy tady ukazují tři úrovně, abyste mohli začít přeprogramovávat své tělo a léčit traumata. No a jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká vesmíru. Ne vesmíru až na závěr, protože teď tady máme ve vlacích Českých drah chybí toaletní papír. Zlobí se Okamura a jeho voliči. Ano, přátelé, předseda sněmovny Tomio Okamura ve vysílání České televize zkritizoval ředitele Českých drah Michala Krapince. Nelíbí se mu nedostatky ve službách, které společnost cestujícím nabízí, jako problematický vnímá Okamura například nedostatky toaletního papíru ve vlacích, který chce kromě Krapice řešit i s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem. Požádal jsem našeho ministra Bednárka o zajištění toaletních papírů v rychlovlacích, tedy Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech v ČD není toaletní papír vůbec k dispozici a to opakovaně je úplná ostuda, uvedl Okamura v rozhovoru pro Českou televizi. Předseda sněmovny dále dodal, že mu podobné stížnosti týkající se nedostatku hygienického vybavení například ve spojích mezi Prahou a Ostravou zasílají i jeho voliči. Okamura si proto vyžádal i reakci ředitele Českých drah, která však byla podle jeho slov neuspokojivá. No? A poslední bude ten vesmír, přátelé. Medúza na Marsu. Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích. Pojďme se podívat, co píše. Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými vědci vyvolal snímek zveřejněný na sociálních sítích
bouřlivou diskuzi, co nám říká o planetě, kde odborníci našli nepřímé důkazy o dávných mikroorganismech. Do povědomí veřejnosti se záhadný snímek dostal díky influencerce a nadšenkyni do vesmíru Carl Sivertsonové, která na sociální síti X publikuje informace, tedy o a fotky přirozené rovery Curiosity a Perseverance. Obě vozítka vyslala na Mars americká výzkumná agentura NASA a po jeho povrchu se pohybují od roku 2012 nebo respektive 2021. Zmíněnou fotografii s neznámým objektem na povrchu Marsu zachytila Curiosity 20. srpna 2023. Je černobílá a ukazuje scenérii kráteru Gale, kde rover operuje. V její levé části je pak vidět záhadný předmět, který jakoby se vznášel nad povrchem na tenkých nohách. Tak pro mě stejná záhada s toaletním papírem jako tady s touhle meduzou a možná i bych do toho přidal, že dost záhadný mi přijdou i ty odtažití a emočně nedostupní muži. Teď už ale informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, s tvůrci her, co baví celý svět. Taky firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a v neposlední řadě tady máme firmu Maskoty, ano přátelé, Maskoty, tedy ta sama o sobě ví, co a jak odfiltrovat a jak to nejlépe zabalit. To je firma Maskoty a další parťák pořadu Frikolora. Je minuta po devátý, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli už opět muzika, přátelé. Čeká nás druhá část dnešního pořadu Frikolora, a to v rámci Frikotéky. Diskotéka podle Frikyho plná novinek a to už po devátý hodině. Teď zmiňovaná reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio.

0: Fina Šrot, to my taky. Jsme Fajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
6: Color Music Radio.

Další novinka tohohle týdne, jdeme si v diskotéce podle Frikyho, to je prostě nejzásadnější, tedy středeční vysílání v českém éteru, protože takhle fresh novinky, to vám nikde jinde po ránu nezamíchají. No a po Dilly Bomb, tady máme další novinku. Waiting Me, Lisa, to taky Richard Gray.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a 22 minut po 9. hodině diskoška jak vyšitá. Je totiž podle Freakyho každou středu od 9 do 10 plná aktuálních novinek. Ty vyšly v posledních 7 dnech jako tady Wanting Me, anebo Soul Power už za chvíli Nary a Paul Nehe.

No a vy víte, že gramofony to jsou samozřejmě pro mě hudební nástroje a přístroje, který mají tak trošku duši. No a včera se to ještě trošku hajplo, takže já začínám rozbíjet prasátko. Včerejším dnem se totiž na internetu objevilo, že k 55. narozeninám firmy Technics jsou vyrobený gramofony, a to zlatý, šedivý se zlatým, modrý se zlatým, černý se... No krásný je to, přátelé, krásný je to. No a zlatý gramofony, jako ne, že bych potřeboval úplně celý zlatý, to už je na mě trošku asi moc, když jeden jsem si nechal udělat a nechal jsem si jeden opískovat a stříknout zlatou, ale protože zrovna jsme měli zlatou po ruce v úvozovkách, protože to bylo tedy auto barvou, ale je to hezký, ale tohle...

Top notch. A pokud jste milovníci gramofonu a nedej bože Technicsu, tak předpokládám, že vám ukápne ne slza, ale slina, spíš bych řekl. Jedeme dál. Protože vy je můžete mít, ono jich není úplně málo. I když na světě to bude složitý. On o to bude asi zájem. Tohle byl Soul Power, teď už Funky Power.

Ondra píše, to je poslucháníčko, malíři chválí, tak ať vám to maluje, přátelé, ať vám jde od ruky všechno, co teď v ruce máte.

Nejaktuálnější ranní pořad, protože tyhle věci sice je pravděpodobně v nějaký verzi už znáte, jsou aktuální remixy ve ranní frikotéce, diskotéka podle Frikyho a věci, které vyšly v posledních 7 dnech, i když už můžou vám přijít notoricky známý, tak tohle je předělávka, kterou má na svědomí Ghostmasters a čeká nás Top Guns a Move Your Hands.

Občas si říkám, že bychom fakt tu Frikoloru sem tam mohli natočit a dát jí tedy ke sdílení. Možná, že by se to mohlo hejbnout. Třeba dneska by to rozhodně stálo za to. Takhle si představuju Frikotéku. Tak doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako my tady ve studiu. Potaž moja.

který je pro mě důležitý, a to je samozřejmě 13. výročí od založení pořadu Frikolora. Ano, přátelé, 13 let, v září to bude 13 let a my to společně oslavíme, a to v brněnském klubu na dráze, tak jak je dobrým zvykem, a to 18. září. Napište si to do diářů, já už pro vás připravuju program tak, aby to opět stálo za to. Frikolora 13 let v éteru Color Music Rádia. Věřili byste tomu?

0: Tak co, jak se vám dnešní frikotéka líbila, už je u konce 54 minut po 9. hodině, tak to ukazuje časomíra tady ve studiu dneska 19. srpna ve středu, kdy svátek slaví Ludvíkové a Luizy, a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přeháňkama a také déšť. Raní teploty, ty by měly být tedy v tuhle chvíli už asi ne 15 až 16 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 21 až 27 stupňů. K večeru se ochladí na 17 až 21 a přes noc potom teploty kolem 15 až 19 stupňů. Jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, tedy kromě teplot a dnešního počasí, jsou samozřejmě Frikolora Infos. Proč je dobré se vyhýbat emočně nedostupným mužům? Ve vztahu s nimi budete v permanentním stresu. Ano, přátelé, je do vás celý žavý a pak se nečekaně mění vkus ledu. Období, kdy se vás nemůže nabažit, střídají dny, kdy si je na vás ani nevzpomene. Jako Jekyll a Hyde, přesně takový je emočně nedostupný muž a vy od něj nedokážete odejít. Přestože se s ním nikdy necítíte v bezpečí ani hluboce propojená. Vaše tělo na toto odezdí ke zdi reaguje jako na šoky. Ano, přátelé, střídavé přibližování a vzdalování emočně nedostupného partnera spouští v těle reakci na opuštění a stresovou pohotovost. Dynamika může připomínat počáteční fázi zdravého vztahu, ale liší se tím, že partner se časem uzavírá, když se vy snažíte o prohloubení. Emočně nedostupní lidé se navzájem přitahují. V dospělosti jim stačí drobky, ačkoliv touží po celém dortu, který nedostávali ani v dětství. A tady bych hledal tedy trošku souvislosti, protože nejdřív se mluví o mužích a teď jsou tady najednou emočně nedostupní lidé, takže to můžou být možná i ženy. Co se děje v těle při mikroopuštění? Vaše tělo je v běžné stresové pohotovosti, a to ve známém stavu bojuj nebo uteč. Podobnost se začátkem zdravého vztahu. Stažení je pro partnera, který se v dětství naučil, že milovat a projevovat city není bezpečné, jako ukryt do bezpečí. Ano, dopad na všechny oblasti života. Váš nervový systém se podle Katy Mortonové střídavě nachází ve stavu úzkostného pronásledování a hypervzrušení. Drobky se vám zdají jako celý dort. Tři úrovně bezpečí. Za prvý osobní bezpečí, za druhé bezpečí s ostatními a za třetí životní bezpečí. No a my jdeme dál. Tentokrát se podíváme do českých vlaků. Tam totiž podle informací Tomia Okamury chybí toaletní papír. Ano, přátelé, ve vlacích Českých drah chybí toaletní papír. Zlobí se tedy Tomio a jeho voleči. Předseda sněmovny Tomio Okamura ve vysílání České televize zkritizoval ředitele Českých drah Michala Krapince. Nelíbí se mu nedostatky ve službách, které společnost cestujícím nabízí. Jako problematicky vnímá Okamura například nedostatek toaletního papíru ve vlacích, který chce kromě Krapince řešit i s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem. Já teda nevím, jo. Ale mám pocit, že České dráhy mají trošku víc problémů, než je toaletní papír. Ale pojďme se podívat dál. Požádal jsem našeho ministra Bednárika o zajištění toaletního papíru. Ano, komu jinému byste měli říct o toaleťák, než ministrovi dopravy, přátelé. Ano, ministr zajištění toaletního papíru v rychlovlacích spojích, tedy Českých drah, protože to, co se děje na záchodech, to prostě nezná meze. Tak, doufám, že toaletní papír bude, přátelé. Pojďme se podívat na poslední informaci. Meduza na Marsu. Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích. Vypadá jako meduza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografoval vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými vědci vyvolal snímek zveřejněný na sociálních sítích bouřlivou diskuzi. Co nám říká o planetě, kde odborníci našli nepřímo přímé důkazy o dávných mikroorganismech. Do povědomí je veřejnosti se záhadný snímek z Curiosity dostal díky influencerce a nadšenky do vesmíru Kari Sivertsténové, která na sociálních sítích publikuje informace a fotky pořízené právě roury Curiosity a Perversance. Ano, obě vozítka vyslala na Mars americká výzkumná agentura NASA. Po jeho povrchu se pohybují od roku 2012 a respektive od roku 2021. Zmíněnou fotografii a neznámý objekt nad povrchem Marsu zachytila Curiosity 20. srpna 2023. Je černobílá a ukazuje scenérii kráteru Galileo, kde rover operuje. V její levé části je pak vidět záhadný předmět, který jakoby se vznášel nad povrchem na tenkých nohách. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, i když tento leťák se bude hodit každému, třeba mě, až pojedu teď do Olomouce hrát, tak bych samozřejmě byl rád, kdyby tam tento leťák byl. Případně si sebou vezmu ubrousky, co mi zbývá. Každopádně, teď už informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodens, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskoty, ty, co to umí zabalit a odfiltrovat jako nikdo jiný. Přátelé, to jsou Maskoty. Tak to byla informace o parťácích. Je 10 hodin a já jdu vytáčet Martina Svátka, ne, že bych ho chtěl rozlobit, to je jasný, ale musíme si předat vysílání a už za chvíli se tady rozezní první tóny a samozřejmě také první slova Martina Svátka v rámci Holiday Edition, klasická ranní předávačka. No a my čekáme, až se nám Martin tedy přihlásí. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Co ty a toaletní papír ve vlaku? Tak Martin to radši zavěsil, asi nám nechtěl říkat, jaký má zkušenosti a já doufám, že je jenom pozitivní. Martin totiž samozřejmě pokaždý, když jde do vlaku, tak tohle řeší. Teď si pro jistotu vypnuli telefon, protože prostě s náma asi nechce mluvit. Zkusíme to ještě jednou, jestli se nám to povede nebo ne. A Martin je opět na dráze, teda na drátě.
1: Dobrý ráno, omlouvám se.
0: Dobrý ráno, my jsme tady od drátu šli k dráze a k Českým dráhám a toaletnímu papíru zachytil jsi to?
1: Zachytil, no, já si myslím, že jako jedinej, kdo tady v tom státě se může starat o toaletní papíry, to je to mi, to je jasný.
0: Jako, ale je to důležitý. Já zatím ne, ale a já jezdím vlakem dost, ale já jsem připravený a kdo je připravený, není překvapený.
1: Jo, no tak to je dobře, když máš po kapsách ubrousky, to je dobře.
0: Hele, ve vesmíru tam asi zasahovat nebudem, jak seš na tom emočně jako muž? Jsi uzavřený, jsi chladný?
1: Hele, já nevím, já jsem asi samotář.
0: No, tak to je to přesně, co jsme si mysleli. To ale ťák ho nezajímá, ale samotář, to by mu šlo.
1: No, tak to by mi ani moc nešlo, spíš se tak vyvinulo.
0: Tak jo, pojď nám říct si samotáři, protože ty samozřejmě sám nejsi, máš na drátě nejen mě, ale také posluchače Color Music Rádia. Na co se můžou těšit v rámci tedy první skladby dnešního Holiday Edition?
1: No, to je pravda, to máš pravdu, jinak dneska Holiday Pops a Entrance, to je takový jako disco hip-hop, no a nevím, jestli se tomu dá říct hip-hop, ale je to takový disco, prostě je to vykrádačka, stejno vibe.
0: OK, takže vykrádačky jako dneska celý druhý části pořadu Frikolora.
1: Je to tak, ale šlapalo to.
0: Šlapalo to, teď to rozšlapé Martin Svátek, Holiday Edition už je za dveřmi, já se s váma loučím, vy si dávejte pozor ve vlaku i ve vesmíru, prostě dávejte si bacha furt, přátelé, nevíte, kdy na vás vyskočí cokoliv, nebo nevyskočí. To bylo vše.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze sax.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. No tak jasně, Holiday Pops dneska v rámci Holiday Edition. Skvělá věc, Stayin' Alive. Alba, jestli se nepletu, jak se to jmenovalo, sakra, Electronic Pleasure. To jsou Entrance. Moc vás zdravím, Martin Svátek. Když jsem slyšel tuhle věc, tak jsem si vzpomněl na jeden takový evropský hit. No tohle taky nebylo, v Americe nějak úspěšný bych řekl. Nevybavuju si. Jo, on ještě pokračuje, frajer, no.

Že to je ten rapper z KLF, ale nevím, jak se jmenuje. No, tak tohle to jsou tedy Enchance, nebo Enchance. No a tahle ta popina, která se teď rozjíždí, to si určitě vybavíte. Bus Stop. Carl Williams. Oh, yeah. V Evropě, v

Dup. Měl velký úspěch tady s tou věcí, stejnou jmenou, tedy Dup. Já jsem vůbec netušil, že by tenhle ten projekt vydal celý album. Ale mám ho a je to docela zajímavý, taky jako podobný. To byl samozřejmě ten největší tlak. No ale já jsem si vzpomněl na Scatmana, nebudu hrát teda takový ty známý věci, jako Scatman's World, nebo tu první. Tak zahraju vám z druhého alba, to už nebylo tak úspěšný, ale je to podobný jako tohleto, lehce. Nebo abych řekl, že vlastně docela dost. Tak tohle je Scatman John, ne úplně tak známá věc. Everybody jam.

mi to druhý album Everybody Jam docela tak jako uniklo. Tenhle ten single nějak, nevím, jak jsem si na něj vzpomněl. No, já musím, je docela dobrá ukázka. Everybody Jam, tato vykopávka s Catman John.

vzpomínáte si třeba na tuhletu věc? Tohle jsou Two Cowboys. Můj starší brácha ten nesnášel tady ten

dance country style, taky úplně nemusel. Ale tahle věc mě bavila už tenkrát. V Anglii úspěch, Two Cowboys. No teď, co se nabízí, to je hodně čitelný, samozřejmě je největší úspěch. Tato ukázka. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? I v Americe úspěch pro Rednecks.

album We Only Love. We only love. No tak se vrátí tohleta věc. A teď už třeba Undercover. Tak dlouho jsem nehrál tuto ukázku. Samozřejmě jasný cover, tak Undercover, Never Let Her.

krátky jak vyšitý. No a tohle věc původně tady vznikla v roce 78. Andrew Gold nahrál tuto ukázku na svoje třetí album, jestli se nepletu.

že bychom si mohli dát ten Origoš, tak jako pro zajímavost, je to taky pěkný. A je to úplně něco jiného samozřejmě než tenhle ten cover. Takže Never Let Her Slip Away ještě jednou, tady je Andrew Gold, rok 78.

když jsem spadnul do těle těch rytmů a vod. Já teda v Holiday ne, vlastně vůbec nehraju Abu. A můj nejoblíbenější track od Aby je docela tak jako paradoxně jeden bonus track. Teď já nevím, jakýmu albu je to bonus, ale je to jediná věc, která mě bavila.

Není teda v Holiday rozhodně často, vlastně vůbec. Je to jedno z pár věcí, které mě od něj vlastně baví. Modern Love, to už je závěrečná věc v první vysílací hodině. Holiday Pops, Holiday Edition. Za chvilku už pozvánkovej break a další. Dneska tedy popová muzika. V rámci tohoto speciálu.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
3: Bohempia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
3: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

The track z tohle alba, The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. Já to v té době nenáviděl. Později mi to přestalo vadit, ale tahle ta druhá věc, druhý single z tohle alba, Love and Understanding, mě bavil vždycky daleko víc. Já si proto tato věc dělá úspěchy v Americe a Shoop Shoop Song rozhodně ne. A v Evropě to bylo přesně naopak. I když myslím, že v Evropě se Love and Understanding hrálo docela dobře. A teď už třeba Let Loose. Tato popová věc. Samozřejmě velký úspěch v Anglii. Jasná melodická věc Crazy For You. Druhá vysílací hodina Holiday Pops. Holiday Edition. Moc vás zdravím.

teď už jedna taková, díky těm kytarám jsem si vzpomněl na Santánu. Minulý týden jsem hrál věc, která se jmenuje The Game of Love společně s Michelle Branch, teď se to zase vrátilo do mody, ovšem tato ukázka, to je ze stejného alba, ale s Musicem, s tímhletím soulovým zpěvákem.

Já když jsem ji poprvé slyšel, tuhle zpěvačku, Desiree, její první single Feel So High, tak se mi jí hlas úplně nelíbil, jsem říkal, tjo, co to je, ale zase teda je pravda, že v té době to bylo teda unikátní hlas, no a Feel So High nebylo špatný, bylo to něco podobného, jako je tohle, jako je You Gotta Be, ovšem tady You Gotta Be z druhého alba mělo daleko větší úspěch a vlastně dost dlouho i po vydání tato skladba sklízala úspěchy. No, vzpomínáte si třeba na tuhle věc? Nejdřív v Evropě úspěch,

Měl jsem na vinilu celý album. Hodně mě to bavilo. MC Hammer, Have You Seen Her? No tak a ještě posledních pár věcí mám tady pro vás. Tohle je věc, kterou jsem hrával, občas si na tuhle grupu vzpomenu. Stuck a Bow, Supermarket, tak se jmenuje album. Tak here we go.

Ukrajinou si moc představovat Everything But The Girl. Missing, jinak je tohle věc remixoval Todd Terry. No, vzpomněl jsem si na takovou úplně taky zase takovou vykopávku. Někdejší člen Country Club, Boy George, nahrál v 90kách pár věcí nebo víc. Samozřejmě, tohle je jedna ukázka Generations of Love s jeho grupou Jesus Loves You. A to byl úlet.

96. rok. No, v Anglii je veliký úspěch, samozřejmě Peter Andrej z Anglie i s tímhle albem měl úspěch. A tady debutová jeho deska. To už je závěr dnešního Holiday Edition a speciálu, který se nazývá Holiday Pops. Zítra je takový mini speciál, jenom hodinový, zítra tedy od

appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčší nabídky matrací, postelí a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčší nabídky matrací, postelí a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
4: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Corinne Bailey Ray na úvod čerstvého poledního menu v premiéře 17. srpna na vlnách Color Music Rádia vás znova naživo srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. A po týdnu reprisa hladovění jsem zpátky v plné polní se spoustou muziky, kterou bych rád sdílel se všemi našimi FM, DAB+, a internety. Všechno nejlepší všem Petrám, Petronelům, Petulám, Závišům. A možná rovnou i úterním Helenám, Jelenám, Enám. Přeju krásný odpoledne. Konečně prší, je?

Posloucháte Color Music Radio, nejbarevnější vysílání v českém éteru. Tohle to byl Beethova Obas, jeho skladba jménem Lina, trošku muziky z Haiti. A předtím to byla samozřejmě Brazílie a to byla Jussara Silveira se songem La Vema Baiana. A jak konečně v noci zapršelo a zabouřilo se, to byla taková obrovská úleva, že jsem si říkal, že bych rád dnešní polední menu věnoval tak jako symbolicky vodě, protože jsme voda, voda je jedním z nejdůležitějších elementů, aby jsme tady mohli být. A teď s těma suchama všichni cítíme, jaký to je, když není. A

tak bych rád věnoval vodě a harmonii s vodou dnešní vysílání. Nebudu nějaký otcov uratovský extrémně, ale říkal jsem si, že když si zvědomíme toho, že s ní zbytečně neplejtváme a věnujeme tu myšlenku toho, že ta voda je vlastně život a velký dar, tak možná i ta voda se bude k nám potom chovat taky s větším respektem. Aspoň tak to nějak vnímám, že by to mohlo třeba fungovat. Tak pro inspiraci, mimochodem v pondělí luna ve vahách, což je element vzduchu, rostlin květ a váhy připomínají právě nezapomínejte pít nejlépe čistou vodu, nepřesolujte, protože když nadměrně solíte, tak podporujete vylučování vápníku z těla a tím vznikají různé neduhy, který třeba zvyšují krevní tlak a tak dál. V úterý, středu a ve čtvrtek potom už je luna právě v hodním znamení štíra a i ten štír vlastně připomíná, podpořte ho pitím vody, neloupaným ovocem, zelenou listovou zeleninou, ořechy. Dělíte si dobře, ne? Máme prázdniny a ten prázdninový state of mind začíná u nás. Tak co nejméně stresu pro dnešní den a pro celý nový týden vám od mikrofonu přeje otec Fura, Lukáš Kolíbal. A pokračujeme v muzice. Teď se z Haiti přesuneme jenom o kousek vedle na můj oblíbený ostrov jménem Jamaica. Jeden z velkých veteránů, Don Carlos.

Sun is shining song, původně od Boba Marleyho and the Wailers, který vznikl ve studiu Lee Perryho tady v podání Black Uhuru. Ale když už zmiňujeme Boba, tak dobrá příležitost si pustit

Posloucháte Color Music Radio, poledne meny. Konečne zase čerstvo. A jakože po krátký dovolený. Ale některé ty reprízy mi dávalo smysl vám pustit znova, třeba vzpomínku na NG Stone. Každopádně teď už za čerstva v premiéře 18. srpna 2026 a tohleto je legendární jamajský jazzový kytarista Ernest Runglin. A chtěl jsem ještě zmínit tu vodu, který bych rád, nebo který věnuji dnešní polední meny. Konečně zapršelo po dlouhé době a viděl jsem na různých místech republiky, jak je fakt extra sucho. A o to víc si snad budeme vážit každý kapky vody. A mimochodem déšť je i změna nálady smyslových věmů, který máme. A vůni země po dešti, to má dokonce svoje vlastní pojmenování, říká se tomu petrichor. A tak po týdnech sucha člověk možná najednou slyší déšť, cítí chladivější vzduch a všímá si věcí, které běžně považoval za samozřejmý. Voda, déšť, město, příroda, řeky jako kulturní tepny. Protože podél řek jsme stavili svoje obydlí už od pradávna a tohle už jsou Arrested Development. To už je pozvánka na skvělý koncert, který čeká Prahu zhruba v polovině září. Myslím, že 17. nebo 18. září Lucerna Music Bar Arrested Development. Oh, těšte se, tohle je jich

Arrested Development. Se vrátí do Prahy 17. září do Lucerna Music Baru. Rozhodně doporučuji všema deseti. Ať už máte rádi soul, R&B, hip-hop, funk nebo i reggae music, tato kapela je opravdu velmi kreativní a velmi nadčasová a její muzika a její koncerty jsou tak plný a pozitivní energie, že z toho budete čerpat ještě následující celou zimu. My jsme si dali dva kousky, nejprv z jejich hodně staré desky, která se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development. Jsme si dali věc jménem Raining Revolution, věnováno právě dešti. A pak jsme si dali jejich velikánskou klasiku People Every Day, což vlastně tak docela navazuje, že ten déšť je vlastně pro všechny bez ohledu na to, jakou máme barvu kůže nebo odkud pocházíme, a přijde mi, že ten déšť je právě v tomhletom milostivej, že nás má rád všechny stejně. Slyšel jsem krásnou modlitbu jednoho kamaráda, který když se chce napít vody, tak se na chvíli zastaví a poděkuje té vodě a prosí, aby se učil milovat druhý, tak jako voda miluje nás, protože právě nevidí barvu, nevidí toho, jaký jsme, ale dá nám všem napít, respektive dá nám všem to, co potřebuje naše tělo. Tak to mi přišlo moc pěkný, protože voda je opravdu velká moudrost a nosič informací, tak ať jsou co nejpozitivnější a nejléčivější pro nás a pro naše okolí. Toliko Otec Fura pro dnešní polední menu a toto byla pozvánka na koncert a rovnou navážu s dalšími kulturními akcemi, protože teď o následujícím víkendu proběhne kousek od Plzně Hip Hop Camp, znovu zrozený Hip Hop Camp, který letos zve na spousty zajímavých men z celého světa. Objevuje se tam letos hodně lidí, kteří tam vystoupili kdysi, a to znamená, že se vracejí třeba Loop Troop Rockers nebo Onyx nebo Master Ace. Zároveň mezi headlinery je Freddie Gibbs a taky The Alchemist, producent, který teď třeba připravuje nový album Eriky Badu, kde je venku novej single, už jsem vám ho v noci zahrál a možná se ho dočkáte i dneska, uvidíme. Každopádně bude tam taky jedna výjimečná rapperka z Ameriky, která si říká Sarok. A právě Sarok si dáme teďka a možná potom i ty Loop Troop Rockers uvidíme. Každopádně velký poděkování ještě partiákům tohoto pořadu, nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a Roy to Ice Cream. Příjemný poslech.

Yes, sa rock vystoupí v sobotu 22. srpna na Hip Hop Campu od 15.30 před ní Prague Union s kapelou od 14. hodiny. V sobotu třeba taky Digital Planets, Conway the Machine nebo Freddy Gibbs nebo Restovský, Michailov a parta dalších. V pátek potom večer headlinujou The Alchemist, před ním Master Ace s Marco Polem a ještě před tím Loop Troop Rockers a právě ty si dáváme teďka jejich ódu. Co ódu? No vlastně jo, hledání lásky. Looking for love. Loop Troop Rockers právě teď, vy posloucháte Polední menu. Yeah. A o tom, že to všechno začíná u jazzu, a? Check it.

0: Ať už nás posloucháte everywhere, kdekoliv, Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Znojmo, Opava, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, nebo kdekoliv DAB+, celorepublikově. Posloucháte Color Music Radio, polední meny. Tohle jsou Digital Planets, který poprvé vystoupí v Česku, aspoň pokud se nepletu, a to už tuto sobotu od 20. hodiny, kousek od Plzně, v rámci festivalu Hip Hop Camp. Předtím jsem říkal, že to hodně u jazzu, teď si dáme jednoho jazzyho, českýho jazzyho.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

gazet. Bez odpowiedzi znowa se zastazat. Jít vzhůru hozen a zase klesnout dolů. Přes vrchol blaha sletět v propast bolů.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Šílavý nebo už na Singing Rain. Konečně nám zapršelo, tak jsem si říkal, že si na začátek old school dáme tuhle věc ze 70. let. Vítá vás Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu, posloucháte old school na Core Music Radio. Ať už v premiéře ve středu 14 hodin nebo v repríze v pátek o 6 ráno. Tak déšť konečně přišel a teď přichází na Core Music Radio i old school muzika 70. a 80. Colin Abrams už za chvilku, taky Supermax a teď byl už na jeho Loverboy. A já vám přeju příjemný poslech, ať už posloucháte na FM, v dabu nebo na streamu, ať už ve středu v premiéře nebo v pátek v repríze.

Typické 70-kové disco, Carte Blanche a Get Up, Get On Your Feet na Core Music Radio. Old School si dáme další muziku. Dr. Hook a Sexy Eyes jsou za chvilku taky Sade a Smooth Operator. No a teď jsou tu Delegation a jejich skvělá pecka You and I, kterou si doufám užijete.

Vicky Robinson na Turn the Beat Around, Old School na Kornzik Radio, kde už pomalinku končíme selekci pro tenhle týden, pro další srpnový týden roku 2026. Loučí se Jakub Nevín od Bixpultu mikrofonu za týden opět naslyšenou s další muzikou. A teď na závěr BB and the Q Band a skvělá hitovka On the Beat. Za týden si naleďte Old School, o víkendu si naleďte Lahoutkářství v sobotu večer a samozřejmě i nadále poslouchejte Color Music Radio a užívejte si jeho poslech na FM, v dabu i na streamu.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Radio.

To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu. Každý.

0: Víte, kde nakupovať levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: Let's party. Have a good time.

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája. Přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi, Utari, Sturtek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Do Sheshti, Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Si na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Víc

0: je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. A dám ti drát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí háj, háj, háj.

playing ball.

Príjemný čas a ničím narušený sound frekvencie Rádia Color. Po týdnu vás opět zdraví Vlaď Drtina a je tady pravidelný Sax Appeal, pořad, kde si nabízíme převážně saxofonovou muziku. I dnes mám tady spoustu novinek a některé i muziky na přání a projedeme se samozřejmě jako vždy oblastí R&B, soulu, funky music a latiny. No a začneme pěkně z ostra, tady je skvělý baritoňák Mr. Leo P, chlapík s modrou šticí, který má super sound svého baritonu a skladba Cold Duck Time na Coloru v pořadu Sax Appeal.

skvělý sound baritonu, to byl Mr. Leonardo Pellegrino, Mr. Leopi a známý hit Call the Duck Time. Jedeme si sex appeal a teď si dáme jedno espresso. Mr. Marcus Anderson na Radio Color.

Wasting Time. Tak to byla horká novinka kolegy a kamaráda výborného saxofonisty René Juniora, který dnes vydává i k této skladbě video na YouTube, takže můžete zhlédnout od této chvíle, totiž no, dá se říci od dnešního dne určitě najdete tuto skladbu i na YouTube. Wasting Time, René Junior na Radio Clore. No a teď už saxofonista Mike Phillips.

Go Get a Mr. Joe Granson na koloru, na tenor saxofon ho doprovodil Kenny G. Doufám, že vám Radio Kolor dělá tu správnou letní atmosféru a doufám, že vám ji i v tuto chvíli zpříjemní Mr. El Jarreau. Velký letní hit, známý standard, který nespěvala už Ella Fitzgerald z filmu Porgy Bess, The Summertime. Mr. El Jarreau na koloru v pořadu Sex Appeal.

Skvělé album Tenderness Mr. Al Jarreau a s nimi Steve Gadd a nechyběl ani Joe Sample, Paleño de Costa. Velké hvězdy na koloru a live nahrávka pro 1993. To byl Al Jarreau a teď už se hlásí o slovo Regina Bell, Steve Cole a Mr. George Duke. Just the two of us.

na Rádiu Color. The best music in town on Color Music Radio.

Candy Dolfer na Rádiu Color ve skladbě Perspective z jeho posledního alba We Never Stop. Dorn Bernard, Aaron Hodek a Philip Lassiter, to byli její vokalisté na téhle skvělé nahrávce princovského stylu. Takže tuhle desku vřele doporučuju a samozřejmě na Rádiu Color Candy Dolfer jako doma. No a teď už je tady finále pro dnešní Sex Appeal, mějte se moc krásně a já se na vás opět budu těšit příští týden v pravidelném čase v neděli mezi 15. a 16. hodinou a také v sobotu mezi 13. a 14. a můžete ladit i nově ve čtvrtek a to v 18 hodin. Do té doby naslyšenou, mějte se krásně, jsme tady stále s vámi, poslouchejte Radio Color, loučí se Vláďa Trtěna a mějte se sexy.

0: album týdne na Color Music Radio. Dnes už po 1.30. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Posloucháte buď ve středu od 20. hodiny, anebo v neděli od 13. hodiny a pravidelně pro vás vybírám jednu dlouhohrající nahrávku pro ten týden. Někdy je to něco úplně novýho a někdy to jsou klasiky a dneska to právě bude jedna klasika. Se vzpomínkou na to, že dnes by oslavil 85. narozeniny Curtis Mayfield, legendární skladatel, zpěvák, producent, kytarista a taky majitel vydavatelství, který je možná mnohými trošku podceňován, protože by měl být zmiňován jako legenda na stejný úrovni, jako je třeba Stevie Wonder, Al Green, Sly Stone, Aretha Franklin, James Brown nebo Marvin Gaye. Ale není, možná z několika důvodů, protože v roce 1999 opustil hmotné rozměry ve věku 57 let poté, co strávil 10 let na vozíku jako quadra plegik, protože byl paralyzován poté, co na něho spadla na pódiu taková ta velká traverza kovová na jeho koncertu v Brooklynu v srpnu 1990. Nicméně za sebou nechal naprosto nádhernou muziku, kterou bych vám rád dnes doporučil a vzpomněl tady tohle výborného muzikanta, který vyrůstal v chudobě Chicaga. Vyhodili ho ze střední školy, ale protloukal se a pomáhla mu muzika. Zpíval gospel v kostelu, kam ho brala jeho babička a zakládal The Impressions společně se svým spolužákem ve 14 letech v roce 1956. Propojoval soulové melodie s gospelovými harmoniemi, měl uvědomělé politické texty a hrál skvěle na kytaru, která inspirovala třeba i Jimiho Hendrixe. Možná nepamatujete Impressions, ale určitě vřele doporučuju se zaposlouchat do diskografie Impressions a taky jeho solový diskografie pod jménem Curtis Mayfield. Z jeho 10 nejzásadnějších alb jsem hledal tu jednu, kterou bych vám dnes zahrál. Nakonec jsem se rozhodl pro živák. Pro živák, který se jmenuje jednoduše Curtis Live, který vzniknul v roce 1971, v podstatě na začátku jeho solový kariéry. A ten živák vás vezme do New Yorku v lednu 1971 a na takový velmi intimní a skvělý koncert. Na kytaru tam s ním byli Craig McKellen, u baskytary Joseph Scott, bubnoval Tyrone McKellen a u perkusí Master Henry Gibson a hlavně právě Curtis Mayfield. Tak přeju příjemný poslech a doporučuji volume doprava a potom si pustit i něco dalšího z jeho nádherné diskografie. Curtis Forever.
1: Now, ladies and gentlemen, the Bitter End is proud to present Curtis Mayfield.

don't need no music. We got soul. We don't need no music.

like Martin Luther told you to.

if there's help.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
2: It's a beautiful day.
0: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Další díl našich letních speciálů na téma Megamix je tady. No a opět spousta známých i méně známých jmen kapel, zpěváků a zpěvaček. Samozřejmě z diskoscény, s těžištěm v 70. a 80. I když nezabrousíme i do 60. Nechte se překvapit a to bude hned v první hodině. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist řeknu sice na začátku první i druhé hodiny, no ale i tak bude následně na našich webovkách, tedy radiocore.cz, kde si v sekci podcast můžete vše stahovat, no a nebo poslouchat. Takže nic nebrání v tom, abychom se nevrhli na ten playlist. Zatím hodiny číslo 1. Obrovské jméno, obrovský talent. No a hlavně její současné koncerty jsou stále vyprodané. Kylie Minogue, pak z Německa Silicon Dream, kteří patří do takzvané frankfurtské školy. Na konci 80. to byl prostě fenomén. Něco úplně zcela jiného, takže ovládali diskotéky nejenom v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale u nás. No a následují mý oblíbenci Cool and the Gang. Mimochodem, ti vystupují a skládají novinky stále. Pak Italo Disco Mix, jak jinak než z 80. No a k tomu se hodí i skupina Fun Fun se svým megamixem. No a jako tečka avizované 60, i když v diskohávu. Vsadím se, že tohle, jestli slyšeli jeden nebo dva posluchači, bude to moc. I já se přiznám, mám to sice v archivu, ale ještě jsem to neslyšel, takže i pro mě to bude premiéra. Stars on 45 a The Supremes. Tak se pohodlně usaďte, otevřete si nějaké dobré pití, otočte na grilu maso, ať se vám nespálí. No a jdeme na to. Pavel Varta přeje hezkou zábavu a teď bude odpočítávání a hned zatím Kylie Minogue.
1: Start the party. Taneční party.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Summer, summer, summer party.

La Bolero, tak to je jeden z největších hitů téhleté skupiny, která se jmenuje Fun Fun. No a já tady mám tři postřehy. Já jsem si všiml, že do těch všech Italo Disco mixů cpou pod tlakem ten kašel od skupiny Scotch Disco Band. No a další postřeh je ten, jak tam u mě zamixovali Kylie Minogue. No tak já nevím, Italo Disco to není, ale dobře, hodilo se to tam. No a třetí postřeh je ten, že jsem si právě od téhleté skupiny vypůjčil něco na mojí úvodní znělku. Můžete hádat, z jaké písničky. No a právě teď se blížíme ke Stazon 45, kteří nám přinesou megamix od kultovní kapely The Supremes. No a jinak návnada na příští hodinu, musím si vzít papírek, protože co je psáno, to je dáno. Kdybych to měl elektronicky, přijdou papoušci, udělají zobákem ťuk-ťuk a nemám nic. No, bude jich 6 a abych moc neprozradil, tak co bych vám tady řekl? Třeba Sister Sledge a nebo Erasure. A to stačí. To ostatní řeknu začátkem druhé hodiny. Takže necháme dohrát Fun Fun, potom Stazon 45 a pak hodina číslo 2. Mějte se fajn, za chvilku se těší opět Pavel Bárta.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

0: Hodina číslo dvě našich megamixů je tady a vy se můžete těšit na 6 kousků od 15 do 4 minut. Ten nejdelší bude hned na začátku, ale co bude, za chvilku řeknu. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte a nebo poslouchejte. Takže ten nejdelší mix pro tuto hodinu, to je směska výtvorů pánů Stock, Aitken a Watermana. Tedy různí interpreti, zatím naopak interpret jeden, i když bráno jako skupina Sister Sledge. Pak skočíme do Bavorska, konkrétně do Mnichova, kde nás čeká nejkratší mix a zároveň kapela Spider Murphy Gang, v jak jinak než bavorském dialektu. No, schválně, kdo tomu všemu porozumí, má u mě jedničku s hvězdičkou a bude to rock and roll. Pak dvojka, Erasure a jejich DMC Mix. I Italo Disco, potažmo David Lime nesmí chybět. No a na závěr to, čím jsme začínali, tedy SAV v podání Mel and Kim. Takže mě nezbývá, než popřát skvělou zábavu a ničím a nikým, zvláště ne sousedy, nerušený posech. Jo a ještě kdo vám to vlastně přeje? No jasně, moje jméno je Pavel Bárta a tady už jsou Stock, Aitken, Waterman a jejich staj interpretů. Taneční party.
1: Color Music Radio.
2: Stock, Aitken, Waterman Productions.